0: Tu si.
1: Hej! Pojďte po onde!
0: Ugoňa! Stora, kde? Jdu márna je!
1: Pojďte ještě tam!
0: Paťo! Paťo, přizvajeme!